vylezl, přijde mi, že se mi minulost vrací. Chvíli jde za mnou a chvíli je za tebou, i když se před ní vytváříme pancíř. Denně se učím, jak máme s ní bojovat, cítím ten tlak tíhy, co na nás padá. Když vidím na tváři, že jsi unavená, strápená, raněná, těžko to zvládám. Často jen

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert.

0: srdce Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB, zapni a neřeš.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: Legenda praví, že pod hradem Valečov se v pátek 21. srpna objeví tři hudební jména. Anna K., Kamil Střihavka a Best of Mackey. Jestli přijde rytíř i k vám, nevíme, ale že to bude dobrý, to víme. Pátek 21. srpna pod hradem Valečov. Lístky na vstup na fest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz

Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska. Mladoboleslavska. Mladoboleslavska.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 22. srpna vás od 18 hodin čeká koncert legendární brněnské kapely Roberta Křesťana Trapeři. V neděli proběhne od 15 hodin rodinný den s pohádkou Karkulka.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: bylo 8 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Soutěž týmů ve vaření kocíkového guláše na trojnožce se uskuteční 5. září v Benátkách nad Jizerou. Organizátorem je sbor dobrovolných hasičů Benátky. Přihlášky můžete zasílat nejpozději do 30. srpna na e-mail sdhbenatky@outlook.cz. Akce se bude konat u motokrosové trati Kbel.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: život smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodní program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky D.

0: Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Zpětný signál. My jsme všude. Radio MB.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Určujeme rytmus v Bolce.
2: Bylo 9 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
3: Den města Kosmonosy se slavnostním otevřením zámeckého zámku se uskuteční 5. září. Akce začne ve 2 odpoledne. Těšit se můžete na kapelu Endorphins. Dále také na dobovou módní přehlídku, ukázku historických kol pana Folprechta a nebo na program pro celou rodinu v Altamiře. Připraven bude také koncert Daši, která vystoupí se svým bandem.
2: Rádio MB.
0: Jediné mladoboleslavské rádio.

stíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Čtvrtek 20. srpna, v tuto chvíli už může začít dopolední rozjezd Rádia MB. Svátek slaví Bernardové, takže všechno nejlepší. A mimochodem, tohle jméno má docela drsný význam. Pochází z germánských slov pro medvěda a tvrdého. Takže Bernard je něco vlastně jako tvrdý medvěd. A dnešní datum má pro nás samozřejmě i zásadní význam. 20. srpna je Světový den komárů. Připomíná objev, který pomohl prokázat, že komáři přenášejí malá. Takže dnes máme oficiální den tvora, který dokáže během 5 minut pokazit večer u vody, probudit vás ve 3 ráno a ještě u toho zmizet dřív, než ho stačíte praštit. Komárům tedy přejeme, ale radši z bezpečné vzdálenosti. Tady je Rádio MB, startuje dopolední rozjezd.
2: Rádio MB, energie Mladoboleslavska, udáváme rytmus regionu.

0: jsme všude. Rádio MB.
1: Legenda praví, že pod hradem Valečov se v pátek 21. srpna objeví tři hudební jména. Anna K., Kamil Střihavka a Best of Mackie. Jestli přijde rytíř i k vám, nevíme, ale že to bude dobrý, to víme. Pátek 21. srpna pod hradem Valečov. Lístky na vstup na fest.cz.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz

0: čtvrtek 20. dopolední rozjezd Rádia MB. No a představte si, že v Číně vznikl animovaný film, který se jmenuje New Lai. Ten měl původně obrovský problém, skoro nikdo ho nechtěl vidět. Za prvních 10 dní vydělal jenom asi $1000, pak ho ale objevil internet. Lidé začali sdílet jeho podivnou animaci, bizarní děj a dělat si z filmu srandu. A výsledek? Z propadáku se stal virální hit a tržby vystřelily na více než 11 milionů čínských jenů. No tak to vidíte. My pokračujeme dále. Za malou chvíli vám řeknu třeba o jednom z fenoménu, který se jmenuje self-gifting. Hezký den.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Price. Freedom is the cost.
1: Dobrý den.
2: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
3: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
4: V sobotu 22. srpna vás od 18 hodin čeká koncert legendární brněnské kapely Roberta Křesťana Trapeři. V neděli proběhne od 15 hodin rodinný den s pohádkou Karkulka.
3: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
4: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
5: Rádio MB. Rytm.

Ano, ve čtvrtek 20. srpna pokračuje vysílání Rádia MB a víte, jaký je fenomén mezi lidmi? Self-gifting. Člověk si objedná něco, co chce, ale nechá si to doručit na později. Je to jako dárek od svého minulého já a to je nádherný vztah. Konečně někdo, kdo na vás myslí. No, škoda, že zároveň víte, co je uvnitř, co říkáte. Nám se pomalu a jistě blíží 10. hodina.

0: 10 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Slavnostní otevření zámeckého parku Kosmonosy se uskuteční 5. září. Celá akce bude spojena s tradičním dnem města Kosmonosy a program začne ve 13 hodin. Další informace přineseme na webu Rádia MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Hudba z našeho regionu.
3: Ráno se zbudím, vyšší tlak, teplota, rosnej pot. Z rádia na mě svoje hity malý Karel Gott. Není mi 17, mám 30 dávno za sebou. Léčím si ze života kot.

0: Taky po 10. dopolední vás zdravím při čtvrtku 20. srpna ladíte Radio MB. O čem si budeme povídat? Roste zájem o takzvané surprise travel, co to je? To vám řeknu už za malou chvíli. No a taky si zahrajeme o lístky na Valečovské léto, kde tento pátek vystoupí skvělé kapely. No kapely, bude tam Anna K, Kamil Střihavka a taky Best of Meky. Tak si na to počkejte. Naše telefonní číslo je jasný 608 125 300.
1: Radio MB.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky D.

0: Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB, zapni a neřeš.

0: americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB. Radio MB.

Tady je Radio MB, já vám přeju super poslech, no a už teď vás můžu pozvat na Valečovské léto, respektive zahrajeme si o lístky. Už zítra na Valečově vystoupí Anaka, Kamil Střihavka a Best of Meky, takže byste si to určitě neměli nechat ujít. Určitě zůstávejte dál s námi, já vám přeju krásný den, no a právě teď volejte. Radio MB, zapraví.

0: bylo 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Mladá Boleslav se těší na další Septemberfest, který bude 5. září na Krásné Louce. Vystoupí kapely Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a konec konců. Čekají na vás také pouťové atrakce, pivní soutěže, Trial Brothers a afterparty v pivním stanu. Vstupné 200 korun se platí na místě. Začátek bude ve 2 odpoledne.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Ano, čtvrtek 20. srpna pokračuje. Bernardům přejeme ještě jednou všechno nejlepší. Za malou chvíli vám řeknu něco o výrazu, který se jmenuje Kinda Chic. Tak buďte s námi, taky si dáme nějaké ty informace o počasí. No prostě a jasně pokračuje dopolední rozjezd Rádia MB. Krásný den.
2: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Legenda praví, že pod hradem Valečov se v pátek 21. srpna objeví tři hudební jména. Anna K., Kamil Střihavka a Best of Mackie. Jestli přijde rytíř i k vám, nevíme, ale že to bude dobrý, to víme. Pátek 21. srpna pod hradem Valečov. Lístky na vstup na fest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Radio MB.

0: poslech, tady je Rádio MBNO a přátelé, internet letos objevil výraz kindašik. No a můžete za něj označit prakticky cokoliv. Opakujete 3 dny stejné oblečení? Je to kindašik. Přijdete někam pozdě? Prostě kindašik. Děláte něco úplně obyčejného? Opět kindašik. Trend za poslední týdny vyletěl o 1000% ve vyhledávání, takže konečně existuje módní trend, který zvládne úplně každý. I když nic neděláte, děláte kindašik. Tady je Rádio MB, krásný den. Za malou chvíli si dáme samozřejmě taky aktuální předpověď počasí, buďte s námi.
1: Rádio MB.
2: Víc hitů než semaforů v Polse.
3: Hi, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: on it.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: brněnské kapely Roberta Křesťana Trapeři. V neděli proběhne od 15 hodin rodinný den s pohádkou Karkulka.
1: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putná.
0: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
2: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Je to jasný, předpověď počasí si dáváme právě teď a dnes nás čeká převážně velká oblačnost, oblačno až zataženo, teploty od 24 do 28. Převážně oblačno, bude taky v pátek, občas se vyskytne déšť nebo přehánky, teploty 22 až 27 a výhled na víkend, sobota polojasná až skoro jasná, místy přechodně oblačná, teploty 23 až 28 stupňů, no a neděle většinou oblačná, objeví se taky přehánky nebo občasný déšť a teploty 23 až 27 stupňů.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: bylo 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Až do 30. září je ve Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi otevřena jedinečná výstava Barrandov a film, která představuje originální filmové kostýmy a rekvizity z barrandovských depozitářů. Návštěvníci se mohou těšit také na výstavu filmových fotografií Miloše Schmidbergera a kolekci ikonických filmových plakátů výtvarníka Jaroslava Fischera. Výstava Barrandov a film představuje originální kostýmy a rekvizity z nejslavnějších českých pohádek, které vznikaly ve filmových studiích Barrandov. K vidění jsou tedy například legendární Popelčiny šaty, kostýmy z oblíbené pohádky Z čerty nejsou žerty, róby ze Šíleně smutné princezny i kostýmy z novodobé pohádky Tři bratři.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Tištěna šedá jako pondělí, Lot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Radio MB.

0: život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
2: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jí.

0: bylo 13 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Soutěže v požárním útoku Memorial Josefa Dvořáka se uskuteční 29. srpna na hřišti za školou ve Veselé. Soutěžit se bude podle pravidel Boleslavského poháru. Start bude v 9 hodin a 15 minut. Občerstvení na místě zajištěno.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

přestože oči mám a nevidím. A máma s tátou říkaj, jednou přijde štěstí tvý. A pak si stála ve dveřích, řekla si jenom, já vidím to, co ty vidíš.

0: Legenda praví, že pod hradem Valečov se v pátek 21. srpna objeví tři hudební jména. Anna K., Kamil Střihavka a Best of Mackie. Jestli přijde rytíř i k vám, nevíme, ale že to bude dobrý, to víme. Pátek 21. srpna pod hradem Valečov. Lístky na vstup na fest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz

0: firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 22. srpna vás od 18 hodin čeká koncert legendární brněnské kapely Roberta Křesťana Trapeři. V neděli proběhne od 15 hodin rodinný den s pohádkou Karkulka.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.

0: bylo 14 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Zámecké slavnosti spojené s oslavou 500. výročí založení zámku v Benátkách nad Jizerou se uskuteční 28. a 29. srpna. Kromě tradičních slavností a historických vystoupení je součástí programu také oblíbená jízda pravidelnosti.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790.

0: 14 hodin z dnešního dne máme za sebou a já jsem rád, že jste stále naladěný na správný vlně. To je vaše jediné mladoboleslavské rádio, tedy samozřejmě Rádio MB, a že čtvrteční den si užíváte s námi. Já vás ze studia a od mikrofonu zdravím, jsem Luky, no a když už jsem tady, dám do placu nějakou tu muziku. Pro začátek si dáme sestavu, která vypadá takhle. Mr. President, dáme si kapelu Světlo s jejich princeznou, no a nebudou chybět ani Eurythmics. No a dneska slavíme, přátelé, Světový den rádia. To je 20. srpen, tak jsem chtěl tady ve studiu bouchnout nějaký ty konfety, ale pak jsem si říkal, že vy kromě rány z toho nic mít nebudete a já pak budu hodinu uklízet ten nepořádek. Z toho jsme vyléčený, když tu byl na rozhovoru Fíla Šubr, takže konfety jsem si odpustil, ale o to více přidám muziky. Ta naše party právě začíná, respektive pokračuje a letí Walk of Fame, Movie Star. Tak fajn odpoledne.
1: Rádio MB, zapni a neřeš.
2: Ladies and gentlemen, put your hands together for all the stars in the world. Tonight's special guest we have

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debí. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.
1: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: party u příležitosti Národního dne rádia. S námi slavili právě teď Judith Mix, ale my tady dneska máme ještě jeden významný den, a sice rovnou světový den komárů. Nenárodní, ale rovnou světový. A to předpokládám, protože komáři nás štvou právě úplně všude na světě. Já tak, přátelé, přemýšlím, že jsem letos komáry ani nějak zvlášť nezaznamenal. Tak buď jsou líní, nebo jim letos nechutnáme. Obě varianty jsou v pohodě, protože alespoň já mám od těch sériových vrahů klid. Ano lidi, komáři jsou totiž jedni z největších zabijáků ve světě zvířat a hmyzu. Tenhle ten drobnej nenápadný hmyz se totiž přenáší celou řadu smrtelných nemocí, který pak patří mezi nejčastější příčiny úmrtí v rozvojových zemích. Přestože jejich malá velikost vede často k tomu, že je podceňujeme, tak výzkumy ukazují, že komáři každoročně zabíjejí víc lidí než jakýkoliv jiný organismus. Takže repelent na ně, na mrchy a do boje. No a pro vás už právě teď letí do víkend, ať se trochu naladíme, protože už je tu čtvrtek.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.

0: a skupina Jelen nám dohráli, no a my právě Jeleny někde kolem už příští rok budeme mít taky. Konkrétně na konci května na Krásný Louce, kde opět vystoupí v rámci Polka Festu. Ano, prvních několik kapel už známe a kromě Jelenů jsou potvrzený taky třeba Vohnout, Komunál, Valda Gang nebo Otazník. Na další jména netrpělivě čekáme, ale ať už budou jakákoliv, my se už těšíme a nemůžeme se dočkat. To je ale ještě relativně daleko. Co je o dost blíž, tak to jsou třeba akce nadcházejícího víkendu. Pokračovat bude už zítra Valečovské léto koncertama kapely The Best of Macky, Anika a Kamila Střihavky. Ještě zítra můžete v dopoledním rozjezdu soutěžit o vstupenky na tuhletu akci, tak pozorně poslouchejte mezi 9. a 12. No a další akcí, kterou nám přinese víkend, je sobotní Koupák Fest, kde vystoupí UDG, zpěvačka Kristýna, taky Berenika Kohoutová nebo místní Švihadlo. A asi nemusím říkat, kde tahle ta akce bude probíhat. Jasně, na městském koupališti, který teď je bohužel prázdnotou, ale aspoň budeme mít klid na muziku. Chtěl bych říct tedy, že máte o víkendu z čeho vybírat, ale ono se dá stihnout všechno. Tak doufám, že jste si v práci odpočinuli a na víkend jste ready. No a třeba se někde potkáme. V tuhle chvíli ale zpět za písničkou tady na Rádiu MB.
1: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polce.

0: 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Sportovní den města Kosmonosy se uskuteční ve čtvrtek 27. srpna ve sportovním areálu SK Kosmonosy. Těšte se na fotbalový turnaj, vystoupení mažoretek, hasiče, biatlon a další doprovodný a sportovní program. Začínat se bude v 16 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

Tvoje barvy, tvoje jistota. Na startu nový hodiny s rádiem MB s námi byli Intermission a teď taky smích Sandry. Já doufám, že smích nebo alespoň úsměv panuje i u vás. My se postupně probojováváme k víkendu, no a ten už je na dohled. Už jenom jednou se vyspíme a je to tady. Krásná dlouhá noc zpátka na neděli. Nuda v Bolce rozhodně nebude, na koncerty a akce, ať už v Bolce nebo na Valečově, jsem vás pozval před chvilkou. No a teď už vás zvu do našeho dalšího playlistu v rámci odpoledního úletu s datem 20. srpna. V něm nás čekají Fantomas, Mára ztracený a teď už poběžme za Adrian a DJ Rames. Čtvrteční pohodu přeju, no a taky všechno nejlepší k svátku Bernardům. Pro vás letí muzika. Radio MB.

Bolce. Když tě život kope do zadku, od pondělí až do pátku,

0: Legenda praví, že pod hradem Valečov se v pátek 21. srpna objeví tři hudební jména. Anna K., Kamil Střihavka a Best of Mackey. Jestli přijde rytíř i k vám, nevíme, ale že to bude dobrý, to víme. Pátek 21. srpna pod hradem Valečov. Lístky na vstup na fest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad znám jí poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
0: Radio MB.

0: dobrou večeři, tak spousta z vás, nebo i já to dělám, si nejdříve přečte recenze. No potom logicky do restaurace s nízkým hodnocením raději nejdeme. Právě při výběru gastronomického podniku se mnoho lidí řídí recenzema na Google. No a několik negativních hodnocení může potom ovlivnit nejenom pověst samotného podniku, ale taky jeho návštěvnost a tržby. No a pokud podniku udělíte třeba málo hvězdiček nebo jenom jednu, tak se můžete dostat až k soudu. Tohleto je případ jednoho muže, který navštívil jednu cukrárnu na tajském ostrově Phuket. Tam totiž zákazník zanechal jednohvězdičkovou recenzi s komentářem, že dort nebyl dobrý a byl drahej zjednodušeně. No a tahle recenze v té době vyvolala velký drama. Místo toho, aby se cukrárna nějakým způsobem zamyslela anebo vysvětlila svůj postoj, tak se na muže rozhodla podat žalobu. Cukrárna chtěla od zákazníka náhradu škody ve výši 5 milionů bahtů, což je v přepočtu víc než 3 miliony korun. Dobře to dopadlo, přátelé, soud vyhrál právě zákazník. Žalobu ze strany cukrárny zamítl a navíc nařídil propadnutí soudních poplatků ve výši zhruba v přepočtu 63 tisíc korun, který musela zaplatit cukrárna. No a poté podnik ukončil činnost. No takže tohle se jim moc nevyplatilo. No co vy, byli jste už v nějaký restauraci nebo v nějakým podniku, kde byste taky víc než jednu hvězdu prostě nedali? Klidně mi to napište, nebudu to nikde prezentovat, ale třeba si potom dáme taky pozor. Teď už si dáme další muziku. Pětihvězdičkový Ed Sheeran a jeho Overpass Graffiti. Jdeme na ní.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Silné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 22. srpna vás od 18 hodin čeká koncert legendární brněnské kapely Roberta Křesťana Trapeři. V neděli proběhne od 15 hodin rodinný den s pohádkou Karkulka.

Tak sluneční paprsky se nám přeci jenom aspoň trošku prodrali ven. Poslední dny nás provází spíše oblačnost. Dneska v noci jsme si dali i takovou krásnou bouřku, která mě vzbudila, ale vůbec jsem se nezlobil. Naopak jsem si ji užil a až potom opět usnul. Meteorologové opět varují před bouřkami, ale doufejme, že tady u nás v Mladé Boleslavi se nám jako vždycky vyhnou, protože před námi je víkend nabitej fajn akcema, koncertama. No a ne, že by nás nějaký déšť nebo přeháňky zastavili, ale minimálně to bude lepší bez nich. Takže budeme doufat, budeme sledovat předpověď, ale teď už sleduju na hodinách blížící se 16. a tím pádem se s vámi pro dnešek rozloučím. Vy dál zůstávejte ve společnosti Rádia MBN. No a jako společnost vám tady ještě zanechám třeba DJ Boba nebo Miley Cyrus. A ozvu se vám zase zítra se 14. hodinou. Tak buďte s námi a buďte dobře naladění. Ahoj!

0: 16 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Rock festival se uskuteční 26. září v autokempu Kosmonosy. Vystoupí kapely Feny, Checkmate, Syndrom, No Talent a Seven. Areál bude otevřen od 12 hodin. Předprodej vstupenek probíhá na SMS Ticket. Rock festival v autokempu Kosmonosy. Mediálním partnerem je Rádio MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Radio MB.
1: Dneska je ten velký den, ona je nevěstou, on ženichem, a všechno bude sweet, tak jak má být. Potkali se

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodní program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert.

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB.
6: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Dobrovická muzea zvou na ukázkovou silnici nákladních a užitkových aut na dálkové ovládání klubu RC Trak Hradec Králové. Program hlavně pro děti bude zajištěn v sobotu 22. i v neděli 23. srpna.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Ve čtvrtek 20. srpna se pouštíte Rádio MB Bernardům. Přejeme všechno nejlepší. Mezi 17. a 18. je s vámi David. Dnes je taky Světový den komárů. O tom už jsme si říkali dopoledne. Dnes se budeme bavit o cestování, o dovolených, o takzvaných dovolenkových paradoxech. Tak zůstávejte s námi, přeji vám, aby se vám hezky poslouchalo takhle při čtvrtku 20.
1: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Legenda praví, že pod hradem Valečov se v pátek 21. srpna objeví tři hudební jména. Anna K., Kamil Střihavka a Best of Mackey. Jestli přijde rytíř i k vám, nevíme, ale že to bude dobrý, to víme. Pátek 21. srpna pod hradem Valečov. Lístky na vstup na fest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Radio MB.

0: Tady je Radio MB, já vás zdravím z Domu kultury v Mladé Boleslavi a teď tu mám pro vás jeden zvláštní dovolenkový paradox. Člověk celý rok čeká na pár dní volna, pak to přijde, vrátí se domů a první den hned říká, potřebuju si odpočinout. A není to vtip. Psychologové upozorňují, že dovolená může být sama o sobě náročná. Cestování, změna režimu, plánování, více aktivit a často i společenský tlak, že si ji musíme pořádně užít. No a pak přijde návrat domů, otevřete dveře, hodíte kufr na zem a zjistíte, že největší dovolenkový luxus není hotel s 5 hvězdičkami, ale je to prostě den, kdy po vás nikdo nic nechce. Tady je Rádio MB, servíruju další hudbu.
1: Rádio MB, rytmus.

0: Uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 22. srpna vás od 18 hodin čeká koncert legendární brněnské kapely Roberta Křesťana Trapeři. V neděli proběhne od 15 hodin rodinný den s pohádkou Karkulka.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.

0: čtvrtek 20. pokračuje, my jsme Rádio MB a tohle je jeden z nejzvláštnějších momentů cestování. Sedíte si poslední den u moře a říkáte si, já tady nechci skončit. O pár hodin později otevřete dveře svého bytu a ucítíte vlastní chodbu a máte skoro radost. Psychologie dokonce zná efekt, kdy nám návrat k něčemu známému přináší pocit bezpečí a úlevy. Po dnech nových míst, lidí a rozhodování je známé prostředí najednou příjemné, takže člověk může milovat dovolenou a současně milovat okamžik, kdy zase otevře vlastní lednici, protože po 10 dnech hotelové snídaně konečně víte, kde je vaše máslo. No nic, moji milí, já se teď loučím a těším se na slyšenou opět zítra po 9. hodině dopolední.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: 18 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Soutěž týmů ve vaření kocíkového guláše na trojnožce se uskuteční 5. září v Benátkách nad Jizerou. Organizátorem je sbor dobrovolných hasičů Benátky. Přihlášky můžete zasílat nejpozději do 30. srpna na e-mail sdhbenatky@outlook.cz. Akce se bude konat u motokrosové trati Kbel.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Špatný signál? My jsme všude. Radio MB. For just one day.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodní program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debí. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

dáváme rytmus regionu.

0: Legenda praví, že pod hradem Valečov se v pátek 21. srpna objeví tři hudební jména. Anna K., Kamil Střihavka a Best of Mackey. Jestli přijde rytíř i k vám, nevíme, ale že to bude dobrý, to víme. Pátek 21. srpna pod hradem Valečov. Lístky na vstup na fest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: Víc hitů než semaforů v Polce.
5: Hey, I'm doing this like nobody's listening.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 22. srpna vás od 18 hodin čeká koncert legendární brněnské kapely Roberta Křesťana Trapeři. V neděli proběhne od 15 hodin rodinný den s pohádkou Karkulka.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Špatný signál? My jsme všude. Rádio.

0: dáváme rytmus regionu.
1: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodní program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debí. Více na www.farmaptirov.cz.
2: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert

0: aplikace Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 22. srpna vás od 18 hodin čeká koncert legendární brněnské kapely Roberta Křesťana Trapeři. V neděli proběhne od 15 hodin rodinný den s pohádkou Karkulka.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Špatný signál? My jsme všude.

0: tři hodin. Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
2: Atlantis.

0: Radio MB.
1: Posloucháš správně.
2: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go.

0: Odbyla půlnoc. Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
2: Here it is, bang, another dope jam.